0: jako para. A tak většina praví, že tarám. Už se vzdávám do hudby ponárám.
1: Už se znova do hudby ponáraš. To je dobré, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa.